No jasném sláčí od... Si sa okejš. This is Dan Nelson's son, si sa okejš.